Radio Spin. Radio Spin. Nejvíc repu.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supil

0: verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Na na na na na, jenom Spin, jenom Dope, jenom High, bitch.
2: Československá scéna. Radio Spin.
3: Oh yeah. Starý môj?
4: Starý môj?
5: Starý môj?
3: Pil si?
5: Pil si?
3: Spízy?
5: Spízy?
3: Spízy? Abe, abe, abe, abe.
5: Abe, abe, abe, abe, abe.
3: Yes.
6: Videl som tú kuru v klube. A vedel som, čo ráno budem. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamož je rand ako búze.

0: to nějaká ženská, ne? Ne, to je Jackis. Ježišmarja. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíží na chodu.
1: Hoši, to je blázen.

0: Radio Spirit.
1: Dirty to clean my act up. You ain't dirty.

0: cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
1: Já jsem Hibo Brácho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind.

0: západ, hledal jsem to všude, nakonec jsem to měl.
1: Spin Talk.
2: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragory.
3: Jaký to byl pocit?
2: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
3: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
2: Zase přema ponáhlí namalovala.
3: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
2: No, převaz první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem mu trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
3: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
2: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede.
3: Pozor, pozor! Kato a Prago vydávají novou desku. Probereme ji kompletně celou, dneska večer ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub.
4: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
5: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Studio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: mediální partner Radio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou. Jsi mimo signál Rádia Spin? Poslouchej přes apku. Stahuj v App Store, Google Play nebo na radiospin.cz.

0: krátce před pátou. Od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Vesnou a Benem Kristovao a jejich trackem Já si tě brát nebudu. Takovej moderní folklor, super věc, dneska už se s ní ale bohužel teda loučíme. No a rozloučíme se i s Hardtrackem a Bukou a trackem Dostaň mě pryč, věc ze z nejnovější desky od Ricka s názvem Focus. Pro dnešek ale tenhle track v hitparádě taky končí.
1: Dostaň mě z ulice pryč, spadím ti vše, co budeš týden, nevím, jestli budu tvůj poslední.
0: A můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je Mat 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle alternativní nový scény, a to konkrétně s Viktorem Kalem a Marie April. Vlastně scéna, kterou Mat tak jako vlastně tady vytvořil, ale za tu dobu už se kolem něj nahromadila kupa šikovných interpretů a tahle alternativní scéna teď zažívá opravdu obrovský boom. Posledně to pro Mata byla 10, dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

bitovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se

0: Podej mi mic, budu rapovat. Zamíluj, slovo je základ rapu, nebudu nikoho šidit.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Na 12. místě si slyšel Filipa Konvalinku, Spio Squad a Podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, je to deska plná boombapovýho soundu, takže pořádnej old school, ale zabalanej v takovém novém fresh kabátku. Teď už 11. Tady je Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů, za mě osobně nejstriktnější raperka tady u nás. Máme tady její track Wi-Fi, což je vztahová, rázná věc. Jestli budeš mít někdy možnost jít na Sausen Live, tak toho určitě využij, protože je to vždycky velký zážitek a to jak hudební, tak taky taneční.

0: Desátý místo to bere Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby, track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel nedávno do kin, takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak bych řekl, že si to určitě užiješ.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od dost nečekaného spojení, bych řekl, Krištof a Sergej Barakuda, kteří překvapili celou republiku společným singlem Movie Stars. Dva Ostraváci, takže spojení Ostravy. No a já jsem zvědavej, co na tuhle novinku budeš říkat. Tak jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Movie Stars.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.

0: Fresh Hits. Na devítce je novinka z minula a je to track All Night z nový desky Into Deep od Čáva a LPho. Týpci, co jsou napůl z Británie, a ten vliv britského soundu se do toho tracku propsal opravdu hodně. Osmička tu bere Izomandias s trackem A mám rád, track z jeho desky Exit u palice, která strhla velkou pozornost. Na tracku A mám rád je i Hector a tady jde ten jejich striktní rap do takového latino-kytarového beatu a za mě opravdu super. Takže si to jdeme společně užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8. Yeah.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady se slyšel Gufrau s Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci. Super refrém a mu určitě taky musím vyzdvihnout videoklip. Je vidět, že kluci studujou famu a ten vizuál mají zkrátka vždycky úplně vyšperkovaný.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky čas na dnešní druhou novinku. Ta je trochu alternativnější, je to track Tolik emocí od režiséra a hudebníka Šimona Holího. Je to track, který vzniknul jako soundtrack pro jeho nový projekt a společně s ním tam uslyšíš i Ankyho. Takže si to jdeme rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka Tolik emocí.

Jaspin. Na šestém místě je Robin Zoot a jeho track Kdo dva, pokračování jedničky, která se objevila už na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout, no a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc než Buka. Teď už pětka, tady je tenhle týden Sara Rikas a track V mojich snoch, taková pomalá můdovka, dostalo to taky super videoklip, na který určitě mrkni. No a já jsem zvědavej, kdy Sara přijde s novou deskou, protože už je to opravdu dlouho, co jsme od ní desku nedostali. A myslím si, že s tím, jak teď už přicházejí pomalu nějaký nový singly, takže už by mohl konečně nastat ten čas. No, uvidíme. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: Hromada Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, tady máme Nick Tenda a jeho nejnovější single Q&A, neboli Q&A. Nick tady trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu. Na featu si slyšel Vena, no a myslím si, že to je fakt chytlavá pecka, že se vlastně tenhle experiment dost poved.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme za Ankym a trackem Loterie, kde je společně s ním taky Edův syn. Hluboká věc, Anky si v období tohodle releaseu vysloužil dokonce i cenu vinila. Takže si to jdeme společně užít. Flashback na rádiu Spin.
2: Vydělat velký prachy,

se můžu všechno ztratit, nechci jen vzpomínat, přežívat ze dne na den, pomalu umírat, v životě loterie. Co můžu všechno ztratit, nechci

0: Tak to by byl flashback na Radio Spin, no a teď už bronzová pozice. Tady je novinka z minula, Izomandias a Viktor Sheen s trackem Dřív bylo líp. Další věc z desky Exitu Palice, která se ještě dočká pokračování. Izo už vydal první drop tracku k EUP Summer, no a další várku už pomalu začíná týzovat. Tak jdeme na to!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo třetí.

0: pozice, tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ale ještě daleko předtím, než začal vůbec streamovat, tak i rapoval. No a zdá se, že se k tomu teď vrací, a to pod jeho starou přezdívkou Tlustej Karl, a to s trackem taky Nová doba. Jeho láska k boombapu tam je z toho tracku cítit opravdu hodně a má to i skvělou myšlenku. No a teď už vítěz. Na první místo se po nějaký době vrací Praga Union s trackem Hledá se rým, track z jejich poslední desky Nekorektum. Na featu je tady potom Paulie Garant, který dokonce několikrát zmínil, že Kato byl velkou inspirací pro jeho hudbu, a teď je tady máme společně na jednom tracku. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Zase za týden. Na Radio Spin.

0: 9. srpna s tebou je za Majkem Krištof. Máme něco málo před 9. hoďkou a svátek má kámo Evelína. To je tak krásný jméno. To je jméno jak prostě nějaký princezničky z pohádky. A kdybych měl dceru, tak Evelína je 100% jeden z těch top 10 typů. Každopádně, nás tady dneska čeká komunikátor, kde si zandáme do playlistu songy na tvý přání, takže pokud si ten den už teď chceš nějak zpříjemnit, třeba právě vstáváš, mícháš si to kafíčko a říkáš si, Hergot, pustil bych si nějakýho toho Nick Tenda. Ale není nic jednoduššího, než vytočit 210, 32, 30, 30, nebo třeba nahrát voiceovku do naší apky, tam to je taky úplně easy, máš na to krásných 30 sekund, takže k tomu můžeš si pojít i nějaký pěkný vzkaz, no a já to hodím do playlistu a zahraju. Nás čeká potom taky Krištofův přehled nových releaseů, tuhletu skoro už ty krásu pravidelnou rubriku, kterou tady dělám každý víkend, protože tento týden toho prostě zase vyšlo dost a já se tím samozřejmě snažím prokousat. To všechno po počasí. No a počasí musím říct, že je dneska celkem příjemný. Možná to je tím, že jsem dneska nevstával ve 4 ráno, ale vstával jsem až kolem 7. Každopádně po celé České republice průměrná teplota 16 stupňů Celsia. Na většině území máme tak jako polojasno, trošku nám to sluníčko píkuje z těch mráčků, není nic moc extra. Každopádně ty denní teploty nevystoupají až na takový maximum, jako bylo včera, protože včera bylo fakt hnusně, bylo něco málo kolem 30 a nezačalo pršet, tak se tam venku aspoň za mě fakt nedalo dechat. Každopádně, zase říkám, každopádně, to je hrozný. Už někdo zastavte. Jakmile řeknu každopádně, tak mi napište do apky, že jsem to zase řekl, jo, díky moc. Ty denní teploty dneska vystoupají někam k 26 stupňům, tam se to sekne a veš už by to úplně jít nemělo. Slabý přeháníky jsou očekávatelný, ale spíš jenom v Moravskoslezském kraji. Vypadá to, že v Čechách by vůbec pršet nemělo. Tak uvidíme, co je na tom pravdy. Pojď se nechat pozvat na hudební víkend, který tu dneska budeme řešit. No, začínáme.
1: Čau. Můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

0: Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je za Mikem Krištof. No a musím říct, že jsem nečekal takovou tu lavinu, protože já jsem chvilku zpátky oznámil, že tady jako budu pouštět ty písničky na přání. Co se stalo, nestalo. Měl jsem tady teďka za sebou 3 telefonáty, 2 jsem podle mě nestihnul zít a do toho jsem ještě ani neprojel apku, kam vím, že přišlo pár věcí, protože mi přišly oznámení. Ale já budu muset hezky chronologicky, to znamená úplně první, kdo se mi sem dovolal po startu nový hočky, tak byl Honza.
2: Bude to Michailov 32 řádků.
1: Tady by nastal trošičku menší problém, protože tenhle ten song jsem tady od Michailova nenašel, ale nabídnul jsem Honzovi Michailova se Separem a track Pac-Mana a Honza byl skvělej, vzal to.
2: Tak toho Separa, prosím.
1: Jo, hodíme tam Pac-Mana.
2: A všem spiňákům to je, ahoj.
1: Ahoj, hele, děkujeme moc, Michailov, Separ, Pac-Man, letí to přímo k vám všem spiňákům, který buď to právě vstávají, anebo prostě chtějí užít den s touhletou repovou pec.

0: řekneme. Šel, pštros, pštrosici a pštrosačaty, pštrosi, ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Dáváš si Rádio Spin s tebou je za Mikem Krištof. No a v tomhle tom hudebním víkendu budeme řešit East Coast a West Coast. No a když se řeknou tyhle ty dva pojmy, tak je potřeba zmínit, že nejde jenom o to, jestli rapper pochází z východu nebo ze západu Ameriky. Jsou to hlavně dvě veliký větve hiphopové kultury, které si hlavně v 80. a v 90. letech vytvořili vlastní zvuk, vlastní styl, vlastní hudební identitu, řekl bych. East Coast, jehož epicentrem byl New York, tak to byla taková kolíbka hiphopu, ten jeho rap bývá spojovaný s takovýma syrovějšíma beatama, samplama, boombepem a taky velikým důrazem na text, na flow a na techniku. Tady vyrostly jména jako třeba Notorious B.I.G., Nas nebo Wu-Tang Clan. No a z East Coastu tady máme první ukázečku, první song, který ti pustím na to, abychom si to nasítili, a to bude 50 Cent in the Club, myslím, že velmi ucházející zástupce. Na druhé straně je West Coast, jehož hlavním centrem se tehdy stalo Los Angeles, no a tady se v 90. letech prosadil především G-Funk, to znamená ty výrazný basy, funkový melodie, takový pomalejší, pohodovější groove, zkrátka takový ty věci, které když si zahraješ GTA San Andreasko a pustíš si tam rádio, když jdeš někam autem v téhletý hře, tak přesně takovej to zvuk tam bude. No a právě s West Coastem jsou potom spojený jména jako Dr. Dre, Snoop Dogg nebo třeba Tupac. No a Doktora Dreho a Snoop Dogga si tady dáme jako zástupce West Coastu na tracku The Next Episode. No a o tom, jak se tyhle ty dvě scény v 90. dostaly do vzájemného konfliktu, si řekneme zhruba za necelou hoďku v dalším vstupu hudebního víkendu, tak si na to určitě počkej.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Když se mrknu na regiony, tady se toho díky moc neděje. Tady jo, tak jedna nehoda, dobře, jedna nehoda v ulici Seifertova v Příbrami, jinak by to všechno mělo být úplně fresh. Když se přesunu na dálnice, tak tady si na D1 počkáš na 208 km směr Ostrava. Momentálně to stojí nějakých 25 minut, ale často se to mění, chvilku zpátky to bylo 40, teď to je 25, tak počítej něco mezi, zhruba půl hoďka. Nehody potom hlásí D4 na kilometru 27 ve směru Strakonice, D5 na kilometru 121 ve směru Rozvadov, no a v neposlední řadě nehodu hlásí i D48 na kilometru 43 ve směru Frýdek Místek. Zdání se to všechno, no a v Praze jediný crash, který tady momentálně vidím, tak je v ulici Prosecká na Praze 9. Kdybys měl jakýkoliv jiný info o tom, co se děje na silnicích nebo dálnicích, tak určitě volej a nebo posílej voiceovku do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Miluje mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluje mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Dáváš se Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof, máme něco málo kolem 9.40 a to znamená jediný, že se jdem vrhnout na další písničku na přání, o kterou si chvilku zpátky na telefonu řekl Dave.
1: Dáme třeba smekván, třeba, já nevím, meskal. Bude to pro mě, pro všechny spinery a nejvíc pro tebe do studia, protože jsi ten nejlepší moderátor spinu.
0: Haha, ostrouhali jste všichni ostatní moderátoři, haha, doufám, že posloucháte, kdo je tady nejlepší, kdo je tady šéf. Ne, samozřejmě, Dave, děkuji ti za tohle ten kompliment, já se tady virtuálně červenám za Majkem a za to posílám jednoho smekvana a meskala. Furt

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: aplikace. Nedělám to běžně, ale jakmile se tady sejde v apce a na telefonu tolik přání, že bych to zkrátka nestihnul a že by to nestihla ani Zuzka, která přijde po mně, tak občas přihodím takovej jeden malý komunikátorek. No a protože do apky to opět přišlo velmi, ale velmi mnoho, tak se tady jdem podívat za Romanem.
1: Krásné sobotní ráno, Krištofe, Spinaři, tady Roman. Tak hele, Krištofe, prosím tě, kdyby si mi mohl pustit na přání PSHčka, když už jako to plůzry jde na jednoho, nemám lupeny, tak něco od PSH třeba já to říkal. To by bylo, myslím, dobrý. Každopádně, měj se krásně a všichni hezký den, čau.
0: Čau, Romane, díky moc za voicovku. Abych to uvedl na pravou míru, my tady vždycky ve Spinránu s Domem hrajeme takovou hru jeden na jednoho, no a to jsme hráli celý tento týden a Roman se dovolal snad dvakrát nebo třikrát, protože jsme hráli o lupeny zdarma na PSHčka, který budou mít koncert 3. září. No a stalo se to, že Roman vlastně jenom prohrával, tak jako cenu útěchy ti tady posílám jedny PSHčka, já to říkal, bráško, nevěš hlavu. Třeba o ty lístky budu hrát i příští týden, ale myslím, že nebudem. Ale tak jako můžeš si zavolat a vyhrát třeba pravdu nebo léž, abys měl cenu útěchy, víš jak.

0: Pa. Radio Spin ve tvých uších, máme tu sobotu 29. srpna, s tebou je Krištof a sváteček má Evelína. Krásný jméno všem Evelínkám, ještě jednou všechno nejlepší. No a jak jsem sliboval zhruba hoďku zpátky, v tuhletu chvíli se jdem podívat na...
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: Yes, a začneme pěkně z ostra, protože se tady ozval Kalin. Kalin po dvou letech navázal na svou spolupráci s Kasanovou Bulharem a vydali spolu track, který nazvali Balkan Paradise. Je to celkem solidní věc, cítím z toho hodně Y2K vlivy, cítím z toho, že Kalin navazuje na svý EPčko Toxic Love, který vydal přednedávnem, a byť nejsem úplně cílovka tohoto žánru, tak musím říct, že track mě vlastně celkem baví. Co mě baví ještě trošičku víc, tak je James Cole a Idea, který se spojili a vydali mixtape Alibi Jones Freestyle.
2: Pnu na dvou krů na hlavě zelení gory, durek, jsem gangsta, tvoje teta miluje můj durek.
0: Bráško, tohle to je naprosto skvělý mixtape. Má zhruba půl hodinku, takže je lehce stravitelný a James Cole tady rapuje z pozice svého alter ega, který nazval Alibi Jones a který se prý zrodilo při nahrávání jejich albíčka Done. Naprosto skvělá věc, James Cole ve formě jako ještě nikdy a rozhodně tomu dej šanci. V neposlední řadě tady mám Gleba.
3: Tak mi seš náhodou podat rýk, kde je dvojitý, nemám čas za to zapadu, budu, budu.
0: Gleb se ve čtvrtek ozval se svým novým albem MHD Flashback, ale jako album těžko říct, má to 15 minut, má to 7 skladeb, takže spíš takový EPčko, ale zase říkám, lehko stravitelná věc, dáš si to prostě do auta, jakmile jdeš nakoupit a hezky to projedeš. A musím říct, že mě to celkem baví z toho důvodu, že u Gleba jsem měl poslední roky pocit, že než by byl zaseklej, ale že vlastně má ten svůj žánr, který nějak extra moc neopouští, a tady najednou cítím nový vlivy, nový zvuky a za těch 15 minut tam toho proběhne tolik, že se člověk neustále baví. Takže tolik Gleb na MHD Flashbacku. Určitě si taky dej tady tohleto. No a my se jdeme ještě vrknout na počasí. Co se počasí týče, tak po celé České republice máme aktuálně průměrnou teplotu 18 stupňů Celsia. Na většině území pak máme polojasno, to sluníčko nám tak trošku píkuje z mráčku. No a píkovat z mráčku bude celý den, protože teploty se vystoupají někam k 26 stupňům na Moravě a zhruba 24 stupňů v Praze. Bude to asi o stupínek dva víc, ale v průměru by to mělo být takhle. Co se nějakých deštíků týče, tak ty nejsou hlášený vůbec nikde, krom Moravskoslezského kraje, kde by mohlo pár kapek spadnout, ale víme, jak to je, jakmile já hlásím déšť, tak potom stejně neprší.
4: Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
6: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: partnery. Mediální partner Radio Spin.
1: Československý underground.
2: Pusť to tam, kámo.

0: We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin, máme něco málo po desátý hoďce. S tebou je Krištof a jdem si dát další písničku na přání, která tentokrát poputuje za Josefem, který se mi dovolal chvíli zpátky.
2: Já bych měl takovou prosbu, jedeme s kamarádama na výlet a chceme si dát takovou písničku zabitou. Bandolero pro kamaráda Jirku Švarce.
1: No tak Jirkovi samozřejmě musíme vyhovět a poslat mu na ten výlet něco pěkného. Hartriko, Bandolero, poletí to přímo k vám. Kluci, užijte si výlet. Naprosto chápu, že někam jedete, protože kdybych měl teďka v tuhle chvíli volno, tak bych taky, já bych chodil, já bych lezl po skalách, já bych plaval, no plaval možná ne, na to je možná zima. Vlastně jo, já bych klidněji plaval, tak či tak, užijte si to, pouštím to tam, kdyby si ty chtěl něco zahrát, 210 32 30 30, anebo naše mobilní apka.

Spin. Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin, s tebou je Krištof. No a když už jsme u toho East Coastu a West Coastu, tak nemůžeme úplně obejít jednu z těch největších rivalit v historii hip-hopu. Protože v 90. se rozdílný hudební scény na East Coastu a na West Coastu začaly čím dál víc vymezovat pro

0: G-Thank. Ty krása, to byla hrozná angličtina, nesnáším to v té angličtině. No a potom uděláme, vezmeme letadlo a z West Coastu se přesuneme na East Coast. Vezmeme to trošku jinudy do New Yorku za jednou z kapel, která zásadně pomohla dostat hip-hop do mainstreamu, a to byly Beastie Boys. No a od nich si dáme track Make Some Noise.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. V regionech mi aktuálně svítí jenom jedna jediná větší nehoda, a to v ulici Obchodní v Písku, jinak by to mělo být všechno v pořádku. Na dálnicích si na D1 na kilometru 216 směr Ostrava počkáš nějakých 20 minut, a to kvůli pracím na silnicích. Nehody pak hlásí D5 kilometr číslo 121 ve směru Rozhadov, anebo taky D11 kilometr číslo 25 ve směru Hradec Králové. Praha, ta je v aktuální chvíli čistá jako lilie, ale pořád platí, že pokud víš o něčem, co mi uniklo, 210 32 30 30, anebo naše aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin. Let's go, dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu sobotu, sobotičku 29. srpna a to krom hudebního víkendu samozřejmě znamená i písničky na přání, no a o jednu z nich si chvilku zpátky řekl Michal.
1: Ale já bych dneska od tebe chtěl zahrát něco od Supercrew, něco staršího.
0: No, tak jsme tady prošmejdili náš katalog písniček a našli jsme Supercrew Dávej Bacha.
1: Tak to tam dej, ale to bude do studia, protože jsi ještě nejmoderátor, jak řekl Dave. A všem spinnerům, ať si žijou krásnou slunečnou sobotu. Auto už mi hlásí 23 stupňů.
0: No jo, já to říkám furt, dneska to bude parádní. Dneska bude takovej ten letní den, takovej ten poslední záchvěv teplíčka, zároveň trošičku studenějšího teplíčka, jakkoliv jako oxymorona paradox to může znít. Takže myslím, že ideální věc na procházky, ideální věc na výlety, dokud jsou ještě ty prázdniny, že jo, známe to. Taky se půjdu někam projít. Doufám, že nepřijdu domů a nenavařím si a nechcípnu tam někde v posteli a nebudu spát až do 6. No, uvidíme.

stromy, vítr, zvěř, zvěř. Mlhá, kroupy, déšť, let, sníh, smyk, exploze, dřev. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskočí

0: Dohrává nám Tide La Sign Weekend, Wiz Khalifa, Must Start, písnička Ona. Ty posloucháš Radio Spin s Krištofem, máme tu sobotu 29. srpna, svátek má Evelína, všem Evelínkám ještě jednou všechno nejlepší. No a pokud přemýšlíš, co tak jako s tím časem dělat, jo, protože přece jenom začíná nám září, prázdniny nám končí, práce začíná pořádně a ty bys možná chtěl odpočinout, tak pro tebe mám úplně ideální řešení a to je Afterwork Summer Affair. Pokud posloucháš Radio Spin pravidelně, tak víš, že se jedná o takovej festiák, který funguje na tom principu, že za ním nemusíš nijak extra daleko jezdit, protože on se ti snaží přiblížit, co nejvíc to jde. Proběhlo už spoustu zastávek v Litoměřicích, v Brně, ve Starý Boleslavi, v Ostravě, v Mělníku. No a zrovna včera proběhla taky v Teplicích, pokud se nepletu, v kafé Lipová. Hele, pokud jsi tam byl a náhodou si fotil nebo točil, klidně mi to pošli do apky, mě by strašně zajímalo, jak to tam vypadá, protože já se chystám na další zastávku. Jedna proběhne ještě 4.9. v Karlových Varech, ale ta další, 9.9., proběhne v Praze. No a my jsme si s Dominikem tady ráno říkali, že tam na 100% zaskočíme, že se tam půjdeme podívat, užijeme si hudbu, užijeme si jídlo, takže kdyby se s náhodou chtěl potkat, trošku pokecat, tak klidně přijď za náma, je to 9.9. No a co je na tom super je, že je tam postaráno o dobrou hudbu, o kterou se stará Mike Traffic, Double J, Orion, Nurse Noir anebo Robot. Zároveň je tam taky postaráno o dobrý jídlo, protože tam máte pop-up s Jam & Co. Když si rozkliknete jejich Instagram, tak vám garantuju, že budete slintat. Minimálně já to tak mám vždycky, když si ho otevřu. No a v Praze to bude ještě speciálnější, protože tam bude i pop-up s Never Enough, což je česká streetwearová značka z Prahy. Takže pokud ti chybí nějaké oblečení nebo bys chtěl podpořit českou značku lokální, tak není nic jednoduššího než přijít. Další zastávky jsou potom třeba v Rakovníku, v Kolíně, no a poslední je v Hradci Králový. Podrobnější info je potom na stránkách Rádia Spin, takže si to klidně rozklikni, můžeš se podívat, co nás tam ještě čeká a kam bys eventuálně mohl vyrazit. No a teď si dáme ještě počasí, to znamená rychlý počasí na rádiu Spin. Po celé České republice průměrná teplota 21 stupňů Celsia, už nám to hezky leze nahoru. Pořád máme teda místy polojasno nebo oblačno, ale to se asi změní, protože odpolední teploty by neměly překročit 26 stupňů Celsia, na většině území pak bude sem tam mráček, ale to sluníčko nám to bude hezky vykukovat. Co se nějakých deštíků týče, tak ty jsou hlášeny jenom v Moravskoslezském kraji a to až večer. Jinak to vypadá, že si od dešťů dneska celkem odpočine.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Je to tak, posloucháš Radio Spin, Krištof za Majkem, jdem si dát další banger na přání, no a z toho Buky, který nám tady dohrál, se tak jako mírně překleneme na jednoho týpka, který je mu hodně podobný.
1: Měl by tam Viktora Šína, třeba Dopamín, pro všechny posluchače a pro tebe.
0: Na Tomáši, děkuju ti moc. Vybral si Viktora Šína a Dopamín a musím říct, že to je track, který mě neskutečně baví i teď, ale nebylo tomu tak úplně pořád. Já si pamatuju, že když to vyšlo to album, tak jsem to poslouchal a říkal jsem si, ty krásu, nevím, nějak mě to jako nebere. Jenže já u toho Šína mám to, že jakmile vyjde album, tak mě se to vždycky zpočátku svým způsobem nelíbí a pak se k tomu tak proposlouchám, že jsem na těch písničkách závislý. Takže jeden Viktor Šín, jeden Dopamin, letí to přímo do tvých uší.

0: Talk.
1: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
2: Jaký to byl pocit?
1: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně už.
2: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
1: Zase přema ponáhlý namalovala.
2: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
1: No, přema v první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti. Takže to bude variace na fakáče.
2: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
1: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povedlo.
3: Pozor, pozor! Kato a Prago vydávají novou desku. Probereme ji kompletně celou, dneska večer ve Spintolku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Spin.
1: Ty dál ladíš Radio Spin, s tebou je Krištof a budeme pokračovat v našem hudebním víkendu, kde se zaměřujeme na West Coast a East Coast. My se dokonce v tomhletom vstupu z 90. posuneme trošičku dál, protože přece jenom East Coast a West Coast to není jenom příběh o starým rapu a mytologický vyprávění o legendárním beefu mezi Tupakem a Biggiem. Tyhle ty dvě scény se samozřejmě vyvíjely dál a jejich vlivy můžeme slyšet i dneska v novější generaci. Ale začneme pěkně po staru, podíváme se na West Coast a dáme si Exhibita. Ten sice není přímo z Los Angeles, ale s tou kalifornskou scénou je velmi silně spojený, asi kvůli tomu, že v Los Angeles vyrůstal. No a právě tam se v 90. letech etabloval jako rapper. Jeho styl byl o něco tvrdší a řekl bych i temnější než typický G-funk, ale pořád vycházel z té tradice západního pobřeží. No a přesně tak zní jeho Paparazzi, to je track z roku 1996, který si dáme za chviličku. No a teďka vezmeme letadlo, z jedné strany Ameru se přesuneme na druhou, East Coast, no a to už dávno není jenom New York 90. let. Jedním z rapperů, který ukázali, jak může znít moderní newyorský rap, je samozřejmě A$AP Rocky, který pochází z newyorského Harlemu. Rocky, ten si bere inspiraci z různých koutů hiphopu, ale jeho kořeny jsou pevně spojený právě s New Yorkem. No a v roce 2019 přišel s trackem, který se stal jedním z jeho nejvýznamnějších hudebních experimentů, a nebál bych se říct i vizuálních experimentů, Babuška Boy. No a tenhle track si dáme hnedka po Exhibitovi. Tak užívej.
0: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech, tady mi svítí jediná nehoda, a to v ulici Obchodní v Písku, jinak by to mělo být úplně fresh. Dálnice, tady si na D1 počkáš na 216. kilometru směr Ostrava, počkáš si tam nějakých 25 minut, je to kvůli pracím na silnicích. Nehody na dálnicích potom hlásí D5, kilometr číslo 121 ve směru Rozvadov, anebo taky D11, kilometr 25 ve směru Hradec Králové, tam by nějaký lehký omezení v dopravě měly trvat ještě asi hodinu. Praha, ta je v aktuální chvíli čistá jako padlej sníh, ale pořád platí, že pokud víš o něčem, co se nezahlásil, tak volej na 210 32 30 30 a nebo mi to pošli do aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: Rádio Spin.
1: Je to tak, posloucháš Rádio Spin, s tebou je Krištof a jdem si dát další písničku na přáníčko. Hele, občas se prostě stane, že se sem někdo dovolá, jo. Buď to se nervózní, nebo naraz jako nemáte tu myšlenku, co tam pustit, nebo se vymášnout. Je to úplně v klidu, děje se to úplně všem.
2: Máš jednu písničku pro mýho bratra na Dobory.
1: Nic se neděje. Doboru, chápu, jakou tam dáme songu?
2: Igor Smeťo, Rytmus Fantázia.
1: Fúha, jakože dobrý take. Tuhle tu písničku jsem neslyšel tak od roku 2015, nebo kdy vyšla. Od té doby ani jednou. To znamená, že posílám jak tobě, tak bráchovi. A zároveň se jdu tady dát sluchátka na max, jdu si to poslechnout, protože mě zajímá, jak to teďka zní po těch 10 letech od vydání.
0: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Jestli se něco PSAčkom povedlo, tak je to fakt tenhle ten song. Naprosto ho zbožňuju, pamatuju si, když tady byl tehdy v premiéře na Radio Spin a já jsem si ho tady užíval každou tu hoďku nebo dvě, co tady byl. No ale ty ladíš Radio Spin, s tebou je za Mikem Krištof, máme tu sobotu 29. srpna, ty prázdniny se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Svátek má Evelína, všem Evelínkám ještě jednou všechno nejlepší. No a já tu pro vás mám teďka jednu zprávu, která potěší všechny fanoušky televizních pořadů a hlavně lidi, kteří se občas vyvalili na gauč, pustili si telku a dívali se na Top Gear. Oh yes, tahle ta legendární, chtěl jsem říct série, ale není to úplně série, je to spíš jako televizní pořad, tak by se měl vrátit zpátky na obrazovky. Sice teda už bez těch tří moderátorů, kteří z něho udělali fenomén, a sice bez Jeremyho Clarksona, bez Richarda Hammonda, bez Jamese Maye, který se rozloučili v tom velkolepým speciálu. Každopádně teďka se řeší, že jeden z možných kandidátů by mohl být Jimmy Carr, což je známý britský komik, stand-uper, moderátor. Musím říct, že má velmi vytříbený, jak bych to řekl, sarkastický až drsný humor a jako dovedu si ho tam představit, ale myslím si, že BBC celkem promarňuje potenciál, protože halo, jsem tady já a je tady dom, jako my tady moderujeme Spin ráno a samozřejmě bychom si chtěli zamoderovat i Top Gear. Ne, sranduju, to nevím, jak by dopadlo, protože já se nevyznám v autech a nemám řidičák a Dominik podle mě nedá ani jednu větu anglicky. No, jako bylo by to super. Hele, schválně, jo, napište tady do aplikace Rádia Spin, kdybyste chtěli, abychom udělali s Dominikem nějaký Top Gear po česku, tak myslím, že Dominik bude svolný a že bychom to mohli udělat aspoň takovej malej 20-minutovej speciál jako Škodě Felicii nebo tak něco. Jdem si dát ještě v rychlosti počasí, to vypadá velmi příznivě. Po celé České republice průměrná teplota 21 stupňů Celsia, na většině území už nám pomaličku píkuje to sluníčko z mráčků, tak to má být. Co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají k 24 stupňům v Čechách, zhruba k 26 stupňům na Moravě, kde by mělo být i jasněji. Jedinej deštík tady hlásí Moravskoslezský kraj, ale to až někdy večer, jinak přes den by to mělo být všechno úplně fresh. A když si teďka rozkliknu radar, tak jediný, co tu vidím, je takovej maličkej mráček, který možná lízne Mikulov tam dole, ale co to je? Spin Radio.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Jsme Rádio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Rádio Spin je jediný rádio.

0: československé scény v republice. Nejvíc československé scény v republice. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip.
1: Za 3 minutky máme 12 hodin, to je pravý poledne a ty dál posloucháš Rádio Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Spin. Drazí posluchači, posloucháte Radio Spin, s váma je opět Krištof a nyní se přesuneme na písničku pouze na vaše přání, o kterou si zavolal pan Jirka z Prahy a já jsem mu tady nabídl náš nejlepší repertoár. Kdybyste chtěl pustit například něco od Pepíčka Zimy, tak to samozřejmě můžu nabídnout.
1: No, Pepíček, tak asi dáme toho Pepíčka Zimovýho.
0: Můžu vám tady, počkejte, jenom vezmu CDčku a pustím vám, jakou tady mám. Píp! Gina, Gina. Může být taková? Ano, samozřejmě, ne, děláme si z toho srandu. Jirka naštěstí najel na tady můj roleplay, jak by řekl Viktor Šín. Roleplay, my dva. A Pepíček Zima to bohužel nebude. Od toho jsme skočili kousíček dál, takže Jirko, co tam dáme?
1: O, no tak nějakýho Ekturka, viď.
0: Nějaký Ekturek?
1: Nějaký Nohy v pět, třeba, nebo něco takového.
0: No tak, prostě, tak tam dáme nějaký nožičky pro Jirku, no jasně. To zní strašně, já tam radši hážu Hektora, užij si ho Jirko, užij si ho i ty, pokud máš rád Hektora a já to nechám tak.

0: Spin. Dáváš se Rádio Spin, s tebou je Krištof a máme tady poslední dvojici našeho pobřežního souboje, kterou s váma dneska stihnu probrat. Na West Coastu se ještě jednou vrátíme do světa G-Funku, ale tentokrát za týpkem, kterýho hlas je pro tenhle ten zvuk asi stejně charakteristický jako samotný synťáky a basové linky. Není to nikdo jiný než Nate Dogg. Týpek, který se objevil na obrovském množství západopobřežních rapových nahrávek a ty jeho melodické refrény za mě pomohly definovat zvuk celý jedné éry. No a my si od něho dáme jeho vlastní track s názvem Get Up. Z Kalifornie zpátky na East Coast, tady máme dalšího rapera, který je s New Yorkem spjatý už od 90. let. A to je Busta Rhymes. Samozřejmě poznávací znamení je naprosto jasný. Neuvěřitelně energický projev, ty velmi rychlý flows, na který, když jsem byl malej, se dělalo spoustu mímů. Pamatuju si jeden, kde byla zlatá rybka, která tak jako mlela tou hubičkou a do toho jel podklad od Busta Rhymes a strašně to tam sedělo. No a samozřejmě hlas jako hlásná trouba, všichni ho známe. Teď ale trošičku zvolníme, protože on v roce 2006 vydal track I Love My Chick, na kterém se podíleli také Will.i.am a Kelis. A to je úplně jiná poloha než ten jeho nejagresivnější rap, který dokáže dát ven. Ale pořád je to za mě ten typický Busta Rhymes. Pojď si to užít.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v Éteru Rádia.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak tady mi crashla asi jenom Opava, a to přímo na příjezdu do ní po ulici hlavní, jinak je to všechno úplně fresh. Dálnice, ty jsou na tom trošku hůř, a to hlavně D1. Ty se obloukem vyhni, protože tam se na 216. kilometru směr Ostrava počkáš dohromady něco málo přes hodinu, a to kvůli pracím na silnici, takže pokud tam jedeš, vem to oklikou, bude to mnohem lepší. Praha, ta je v aktuální chvíli čistá, jako padlej sníh, ale pořád platí, že pokud víš o něčem, co jsem nezahlásil, tak 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní jabka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na vaše Radio Spin, s tebou je Krištof. Oproti mě už si možná mohl slyšet jeden povědomý hlas, který tady nastoupí chvilku po mně, ale ještě pořád tady mám jedno okýnko na komunikátora. Co to bude?
1: Vladimíra 518 a bude to zdrhej, ale to bude do studia. A pro všechny spijáky a spinery.
0: Správně, jednoho Vladimírka s Orionem, Mikem, Trafikem tam musíme dát, samozřejmě. To by prostě nebylo Radio Spin, kdyby tady aspoň jednou za hodinu nezazněli. A to myslím dobře, protože ten song mám rád, takže si ho užij i ty. A pokud bys si chtěl nějaký jiný song na tvý přání, tak můžeš volat 210 32 30 30 a nebo poslat voiceovku do naší mobilní apky. Zuzka, která to vezme po mně, určitě něco ráda zahraje.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíracích.

0: Rádíko Spin ve tvých uších. Sobota 29. srpna, svátek má Evelína, krásný jméno. A se mnou už tady je Zuzka, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kámo, Evelína, taky ti to připadá jako nějaký jméno z pohádky?
1: Takový vílý jméno.
0: Že jo, že jo, prostě taková, a to byla nějaká pohádka, Polnížinka Evelínka se to jmenovalo, když jsem byl malý.
1: Polnížinka Evelínka?
0: Jo.
1: Neznám.
0: To byla knížka podle mě jenom.
1: To je divný, že ses díval na Polnížinku Evelínku a já ne, Krištofe.
0: Hej, to vůbec není divný, víš kolik já jsem sledoval seriálu pro holky, když jsem byl malý?
1: Tak pojď mi.
0: No tak jenom kvůli tomu, abych se obhájil, jo? Protože tehdy, myslím, že to bylo, co to bylo za televizi, já už ani nevím, ale byl tam prostě takový ten animáček, nebo jak se to jmenovalo, tam byly pohádky. A hned potom byla vždycky v sobotu ráno drtivá porážka.
1: No ale to není pro holky.
0: Drtivá porážka není pro holky, jenže poslední, co v tom animáčku bylo, tak byl Winx Club.
1: Jo.
0: Ty víly. Kámo, já jsem to zbožňoval.
1: Já
0: jsem na to vždycky čuměl jenom jakože z musu, protože tam potom byla, že jo, drtivá porážka. A tak jsem se na to tehdy huknul, že jsem znal všechny jménem a musím říct, že takovou tu zrzavou tu bych si vzal i teď normálně.
1: Fakt jo.
0: Jo.
1: Bloom.
0: Jo.
1: Bloom se jmenovala Ohnivá, ale k té drtivé porážce mě hrozně bavilo, jak jsme se na to koukali, když jsme byli malí a měli jsme pocit, že jakoby easy, ne? Že jako jak to ty
0: no,
1: lidi nemůžou dát a teď jakoby...
0: Přitom bychom padli na hubu.
1: Podle mě po prvním skoku bych si zlámala kosti.
0: Přesně, jako špineři Zuzka, která se pořádně ani nevyškrábe tady na židli bez mojí asistence, to je něco.
1: Ne, to není pravda.
0: Jo, je to pravda prostě, fakt Zuzce musíte donést žebřík, aby se dostala nahoru. Co se dnešního počasí týče, po celé České republice průměrná teplota 22 stupňů Celsia, na většině území máme polojasno, místy oblačno, deště, které byly hlášeny na Moravskoslezský kraj, teďka odešly, možná večer se tam něco ukáže, uvidíme, spíš ne, když se dívám na radar, nemělo by pršet vůbec nikde, jenom takový maličký mráček by mohl líznout hranici s Rakouskem a... Co se mi tak díváš? A ze Slovenskem.
1: Maličký mráček by mohl líznout
0: jak
1: Slovensko.
0: To
1: chci... Tak no. Já nevím, jakože si představu mrak, jak něco líže, kámo.
0: Kámo, vidíte to, ona se mi to prostě snaží vracet, že si dělám sranu z její výšky a vůbec jí to nevychází. Každopádně, my se slyšíme zase zítra ve stejný čas, užijte si Zuzku, čau.
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
3: Radio Spin. Československý underground.

0: Ladíš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, máme 29. srpna, sobotu, jak říkal Krištof, svátek mají Evelinky, krásný jméno, všem Evelinkám přeju krásný den. Nás dneska čeká hudební víkend East Side, West Side, jsem na to docela zvědavá, doufám, že ty taky. Potom probereme nějaký zajímavosti, který jsem nazbírala za celý týden, a taky nebude chybět komunikátor a ty můžeš volat na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávat hlasovku do apky, já ti se radostí zahraju tvůj oblíbený track jako právě teďka Davídkovi. Davídku, slyšíme se?
1: Jo, slyšíme se, čau Zuzko.
0: Čau, čau, jak se máš?
1: Jo, dobrý, co ty?
0: Já se mám úplně skvěle, jsem ráda, že tě slyším, co tam dáme, Davídku?
1: Dáme tam Voskelina, ale to jméno Evelina, nebo kdo to má svátek, mi taky připadá pohádkový. Já už jsem ho v jedním pohádce slyšela, akorát nevím, jaký zrovna.
0: Je to takový výlý pohádkový, no, jako myslím si, že v hodně pohádkách je tady to jméno. No, tak jako když si vzpomeneš, tak mi ještě brnkni a řekneme si, jaká to byla pohádka, jo?
1: Jo, dobrý, no.
0: Tak jo, tak se mi krásně, dávám tam Safír, čau.
1: Čau.

0: Posloucháš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, my máme takový speciální hudební víkend, protože máme vždycky jeden track z Westside, druhý z Eastside. Začneme Westside Tupekem, All Eyes on Me, to je první track, který nás čeká. Takhle, já Tupaka moc neposlouchám, což je ostuda, já to vím, ale tak jakoby každý máme trošku jiný vkus, ale úplně upřímně tenhle track mě baví. Má prostě takový pohodový vibe, úplně si dáš prostě sluchátka, nějaký very comfy outfit, sluneční brýle a jdeš si tak jakoby a posloucháš tady tenhle ten super track, mám ho ráda. Jako druhý nás čeká Eastside a v něm Puff Daddy, I'll Be Missing You. Tohle je můj oblíbený track, lidi, takový retro sound, zamilovaný track, jako já bych si ho nechala zahrát na svatbě hned. Jen si to představte, tenhle track mít na svatbě. Tak jo, Westside, Eastside na Radio Spin v hudebním víkendu teď.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.
2: Eastside, New, Hank.

0: I vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Rychlá doprava na Radio Spin, já ti udělám radost, protože dálnice jsou úplně čistý. Co se týče regionu v ulici Vídeňská, v Brně nehoda autobusu auta, takže tam dávej pozor. No a Praha, ta už je maličko horší. V ulici k Barandovu je nehoda dvou aut, na jižní spojce nehoda taky dvou osobáku a neprojezdnej střední jízdní pruh, ale nečeká tě tam nějaké brutální zdržení. V ulici Povltavská nehoda dvou aut, jinak je Praha a centrum čistá. Pokud víš tedy víc z dopravy, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Vicky, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Vicky, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Tak já bych poprosila pro mě od 24 Paradox.
1: Pro tebe?
2: Ano.
1: No tak to si mega užij, tak to je super, jo, že posloucháš, děkuju. Že teda posíláš sobě ten track. Tak jo, dávám ti to tam, měj se krásně, čau.
2: Jo, děkuju, ahoj.

0: Posloucháš si Radio Spin, právě ti dohrál Hector PTSD, na majku je s tebou Zuzka. Vy, co už mě malinko znáte, tak určitě víte, že mě hodně baví řešit různý záhady, konspirační teorie a nedávno jsem narazila na docela scary věc. Objevila jsem top věcí, které nikdo neví, proč jsou. Už jenom tohle mi přijde hrozně děsivý, že existují věci, docela důležité věci, o kterých lidstvo neví vůbec nic. Teď si řekneme dvě věci, další hodinu si řekneme zbytek, takhle si to protáhnu na celý vysílání, protože to je dost zajímavý. Takže první věc, nikdo neví, proč máme sny. Proč sníme, jak je možné, že je máme, jak to v tom mozku funguje, co ty sny mají znamenat. Prostě to nikdo nezjistil. Já si teda myslím, že ty sny nám mají něco říct, že to je třeba nějaká odezva z minulého života nebo z budoucího života. Moje sny jsou tedy někdy tak crazy, že nechápu, kde se ty příběhy berou. Zajímavý, co? A taky druhá věc je ta, že nikdo neví, kde je hrobka Kleopatry. Já jsem to třeba vůbec nevěděla, já jsem si myslela, že víme, kde je hrobka Kleopatry. A prostě ani po 2000 letech ji nikdo nenašel. A jsme si hrozně jistí, že ta Kleopatra žila. Není to zajímavý? Co se týče počasí, tak máme kolem 22 stupňů, polojasno, ta teplota bude maximum 23 stupňů, protože by nemělo v celém Česku a dokonce se i po celém Česku k večeru vyjasní, bude krásně sluníčko, bude teplo, akorát jak sluníčko zapadne, což už teďka bývá kolem tak 8:30, 9:00, tak se ochladí na takových 19-20 stupňů, takže se večer přioblečte. Z počasí vše, dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: trenéry. Mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin Dash Double.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Adam, slyšíme se.
2: Ahoj, tady Adam. Chtěl bych zahrát Hadrika, Brick na Brick, Crotonio a pro všechny kluky do hráčů, ať jim to utíká.
1: Okej, dávám to tam, měj se krásně, ahoj.
2: Jo, děkuju moc, ahoj.
0: Brick na Brick.

0: ladíš Radio Spin na majku s tebou Zuzka, my pokračujeme další dvojitou dávkou v hudebním víkendu West Coast, East Coast a jako první začneme West Coast, Ice-T, Original Gangster. Tenhle ten track je taková ta gangsterská klasika, kde si prostě představíte tu špinavou americkou ulici a týpky ve slunečních brýlích. Já nevím, což bych k tomu jako prostě dodala. Bohužel prostě můj styl to není tady ty gangsterský jakoby tracky, takže já jenom vidím tu Ameriku, ten New York a ty špinavý ulice. Jako druhý East Coast DMX Can't Lose, což je takový syrovej tvrdý track, který fanoušci považují za jeden z nejlepších tohoto rapera. Já to nemůžu úplně posoudit, mně se ten track líbí, já ho mám docela ráda, neposlouchám ho každý den, ale znám ho, je dobrý, je fajn, do sluchátek, takovej tvrdej, takovej drsnej. Člověk, když ho poslouchá, tak se cítí drsně. Tak jo, hudební víkend na rádiu Spin právě teď.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia Spin.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D1, na 206. kilometru ve směru na Ostravu je čerstvá nehoda nákladňáku osobáku, tam neprůvězená zpevněná krajnice, ale nečekáte tam nějaké velké zdržení, regiony jsou čisté. Pojďme ještě mrknout do Prahy, v ulici k Barandovu je nehoda na jižní spojce, je taky nehoda dvou aut, neprojezdný střední jízdní pruh a v ulici Povltavská nehoda dvou osobáků. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky, posloucháš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin na majku s tebou Zuzka, já tady jdu pustit první hlasovku dne, ta je od Martyho.
1: Prosím, zahraj mi něco od Bobbyho Blaze, pro mýho Black Bra, tady na stavbě, když dostal takovou pojepočefa a chudák je z toho smutnej, tak abych mu zvedlo náladu, díky.
0: No tak mu zvednem náladu, ať není smutnej, to se stane, Bobby Blaze, to je ono.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku s tebou Zuzka a já jsem dnešní vysílání věnovala věcem, který nevíme, proč na světě jsou. To je docela, mě to baví to téma, já jsem z toho úplně nadšená. Před hodinou jsem říkala, že nevíme, kde je hrob Kleopatry a taky nevíme, proč máme sny. Navážu na to tím, že taky nevíme, co přesně se s jakýmkoliv tělesem stane na konci černé díry. Jako pravda je, že nevím, jak by se to dalo zjistit, ale zase na druhou stranu je tady AI, máme špičkové technologie, všechno víme, všechno známe a stejně nevíme, co je na konci černé díry. Jestli teda nějaký konec má, že jo? U dalšího faktu zůstaneme ve vesmíru a nepochopíte to, tady toto nepochopíte. My nevíme, kdo planetu Zemi pojmenoval Země. Kdo prostě dal to jméno Země, planetě Zemi. Prostě to nevíme, nevíme, kdo to byl, což je za mě úplně totálně šílený. Přitom slovo Země má v dnešní době brutální význam, brutální využití, brutální metafory. Je to prostě takový ikonický slovo a my nevíme, proč je Země Země. To je za mě úplně šílený. Co se týče počasí, to až tak šílený není, docela v pohodě, kolem 20 stupňů. Ty teploty vystoupají na 23 stupňů, protože k večeru odpoledne má být jasno. Zítra bude podobně, pršet by nemělo, ale večer, jak zapadne sluníčko, tak se trošku přiobač, protože bude jenom kolem 18 až 20 stupňů po celém Česku. To je z počasí, ne z dopravy. Už jsem chtěla říct dopravu. To je z počasí, vše rádio, Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin rádio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Rádio Spin je jediný rádio,

0: Posloucháš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka a mám tady hlasovku v komunikátoru od Milana.
1: Ahoj, můžu poprosit zahrát Porobím si, co chcem od HR na šestky. Je to taková vzpomínková písnička z dětství. Děkuji moc, pozdravím vás ve studiu.
0: Tak jestliže to je nostalgický track, tak to prostě musíme pustit. To prostě přesto nejede. Vlak H1 6, robím si, co chce.

0: Morning Talk.
1: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragóry.
2: Jaký to byl pocit?
1: Jako dobrý, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
2: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
1: Zase přejma ponáhlý namalovala.
2: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
1: No, převaz v první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
2: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
1: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede. No?
3: Pozor, pozor! Kato a Pragovi dávají novou desku. Probereme ji kompletně celou, dneska večer ve Spintolku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: dávku treků v hudebním víkendu, kde řešíme West Coast, East Coast a jdeme rovnou na to. Jako první tady mám Eazy-E a No More Questions. Tenhle ten track je z Eazy-E'ho debutového alba Easy Does It z roku 1988. Je to starý track. Je to jeden z tracků, kde Eazy ukazuje takovou tu svou typickou personu, klidnost, arrogantnost, ale přitom takový velmi, on je v něčem strašně zábavný ten track a já to úplně neumím popsat, jo, jakože byli bychom tady do rána. Jako druhý East Coast, Jay-Z, 99 Problems. Jay-Z si tady tuhle tu známou frázi I got 99 problems, která pochází z bluesu, hip-hopové takové tradice. Před nimi výrazně použil Ice-T v tracku 99 problems z roku 1993, takže on vlastně přebírá nějakou tradici tohoto, jakoby této fráze. Akorát, že Jay-Z ten motiv kompletně přepracoval, což je docela zajímavý. A zajímavý taky je, že mezi těma dvěma trackama, co vám tady dneska teďka říkám, je 15 let, ne. Pětiletej rozdíl.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v Éteru.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice, na D1, na 206. kilometru ve směru na Ostravu. Je nehoda nákladňáku, osobáku, neprojezdná zpevněná krajnice, ale co jsem tak koukala, tak žádný zdržení velký tě tam nečeká. Co se týče regionu, ty jsou čistý. Pojďme se podívat do Prahy. V ulici k Barandovu máme nehodu dvou osobáků, v ulici Povltavská taky nehoda dvou aut a dokonce tady mám i nějaký info od Spinera.
1: Čau, tady Kenny Fudora, ale prosím tě, jenom v dopravě, teď jsem jel jižní spojkou směr Barandov a v druhém směru na Hostivář se to hodně štosuje, už před sjezdem na Vršovice, tak jenom bacha, do toho někdo nevlítne, čau.
0: Takže slyšeli jste dobře, na jižní spojce dávejte pozor, to je z dopravy vše, pokud víš něco víc, tak mi určitě dávej vědět do apky nebo volej Radio Spin, s tebou Zuzka.
2: Automoto Spin, tvoje

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, nás čeká poslední přání a tentokrát bude z hlasovky od Kačky.
2: Ahojky Zuzi, já tě zdravím. Zahraj prosím pro mého syna Páju do Karviné, pro kluky Sašu, Baču, pro Strejdu a dneska speciálně pro Dana. Snad jsem nespletla jméno, pokud ano, tak se omlouvám. Bude to Řezník, poslední exekuce, tak je to pro tebe do studia a pro všechny spinery. Mějte všichni hezký víkend, dávejte na sebe pozor, pá Kačka.
1: Kačko, dávám to tam a měj taky krásný víkend.

0: Ladíš si rádio Spin, právě ti dohrál Polly Garant, na majku s tebou Zuzka. 29. srpna sobota, svátek mají Evelíny. To jsme tady rozebírali, že je takové pohádkové jméno. Každopádně se mnou už je tady Maty. Čau Maty. Maty nemá mikrofon, to je moje klasika.
1: Čau.
0: Ahoj Maty, já s tebou chci rozebrat jednu věc. Já vím, že jsi povídej. Takový jako letní člověk, ale... No, já vím. Ale já jsem podzimní člověk a hrozně se těším na podzim. A zajímalo by mě, jestli i když jsi letní člověk, máš nějakou věc, kterou si vždycky v létě říkáš, tyjo, ať už je podzim, já se na ní hrozně těším.
1: Jo, hele, jsou to určitě podzimní outfity. Ta doba, kdy prostě není takový vedro, aby ses mohl vzít prostě kalhoty, do toho si můžeš vzít nějakou lehkou prostě bundu na nějakou mikinku, prostě nějakou koženku, ale ne takovou nějakou prostě víc co. Když to vezmeš v zimě, tak prostě umíráš zimou, ale když je léto, tak zase umíráš prostě vedrem a nedá se nosit, takže
0: jako to,
1: podzimní outfity, já to naprosto miluju. Miluju ty barvy, miluju to všechno sladit tak, prostě aby to fungovalo do sebe. Tak mě vlastně podzim, promiň, přijde jako takový úplně nejvíc jako fashion jako to roční
0: je,
1: období.
0: To je, to rozhodně je, já se taky těším, já mám triliardu kabátů a mega úplně už jako potřebuju taky rifle, dlouhý kalhoty prostě a kabáty, šály, rukavice, ještě ne úplně.
1: Ne, prosím,
0: Ne, tu zimní depku ještě, to necháme ještě.
1: Ale prázdniny nám pokračují, jsou pořád prázdniny, lidi, 29. srpna je léto a sobota.
0: Já vás vůbec nechci strašit, jdeme se podívat na počasí. Je sice léto, ale to počasí úplně jako by letní není. Dneska máme kolem 22 stupňů po celém Česku. Mělo pršet, ale ty mráčky tak jako odpluly pryč a pršet nebude. Naopak se po Česku i na Moravě vyjasní až na 23 stupňů a při západu sluníčka to zase klesne na 19-20 stupňů, takže pokud někam večer půjdeš, tak se přioblač, protože opravdu nebude jakoby nějaký extra teplo. To už je ode mě opravdu všecko, já se na tebe těším zítra od 1 do 4. Čau.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 4 minuty jsou 4 a ty ladíš Rádio Spen.
0: Rádio Spen. Nejvíc rapu v republice.

0: Aplikace. Posloucháš Radio Spin, na Majku už naběhnu Maty, společně tady budeme dneska felit až do 7 a čeká nás komunikátorová session nabitá hudebním víkendem, kde si pouštíme West Coast a East Coast. Rozebírat spolu taky dneska budeme hlavně nový rapový release z československé scény a pouštět si budeme taky tvoje tracky na přání, který si objednáváš buď to kolem na 210 32 30 30 a nebo voiceovkou do naší mobilní aplikace, jako to udělal třeba Miroslav.
1: Hola, jsem mi od Tupaka, děkuju.
0: Mirku, jasná, čistá zpráva, All Eyes On Me, miluju to na ten track z tohohle toho dokonalýho alba, jdem si to pustit.
2: Ladíš Radio Spin?

0: Dáváš Radio Spin, s tebou je taky Maty a mám pro tebe tady další hudební víkend, kde si pouštíme West Coast a East Coast. Začneme s West Coastem a to na tracku od NWA Appetite for Destruction. Beat vařil samozřejmě Dr. Dre a zarepoval si tam taky Eazy-E. Je to klasický gangsta rap, takže rapuju o kriminále a o životě v prostředí get. K tomu taky napovídá název, který reprezentuje drsnost toho tracku, který vyšel v roce 1991 na druhý studiový desce právě NWA a krásně kreslí atmosféru těch 90. let v Los Angeles. Potom tady mám ready track od G-Unit, takže 50 Crew a taky track Poppin' Them Tanks. Tenhle ten je zase East Side Sound, který drží velmi podobný téma, ale úplně jiný prostředí. Kalifornie jsme vyměnili za New York a 90. za rok 2000. Jako já miluju West Side a samozřejmě tu atmosféru těch tracků, prostě tu melodičnost, ty příběhy, ale East Coast a 50, to je prostě moje krevní skupina, takže v tomhletom případě u mě vyhrává asi East Side, ale samozřejmě ty posud sám. Tohle je West Coast a taky East Coast na rádiu Spin, hudební víkend s tebou Maty.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru.

0: Evropa na rádiu Spin. Koukneme se nejdřív na dálnice, ty jsou momentálně krásně sjízdný až na D1. Ta je zasekaná brutálně za Brnem, a to na 216. kilometru. Zdržení čekej v obou směrech cca 10 minut. Hustší je momentálně taky D11, a to u Poděbrad. Tam je to lehce hustší, ale nic hroznýho. Regiony jsou momentálně úplně chill, takže se přesuneme na Prahu. Ta je momentálně taky vlastně relativně čistá, aspoň podle Google Map. Vidím akorát lehce zahuštěnější spojku u Štěrbohol a taky u Záběhlec. Tohle to je teda k dopravě zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání, no a potom nás čekají Rap News a pořešíme československý nový release.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Dáváš Radio Spin, na mic'u je Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Michaelu, která už mi poslala voiceovku do naší mobilní apky.
1: Ahoj, poprosím zahrát Indy a Vič, každej ví, děkuji.
0: Jasně, Indy, Vič, každej ví a kdo neví, tak teď to pozná, dávám to tam.

0: Dáváš Radio Spin, Matty on the mic, a protože bude za chvilku pět, tak jsou tady Rap News a už tady pro tebe máme Ready magazín nových releaseů. Začnem u Huga Toxe, ten totiž po beefu s OG'm Pávem konečně něco dropuje. Včera vydal track, který se jmenuje Meech Bro 3, kde je na featu i Hirmix VY. Aha, má to takovej undergroundový sound a disuje tam českou scénu, že všichni akorát jen kopírují Iza a je tam samozřejmě toho ještě mnohem víc. Ze staré školy přeskočíme na tu novou. Novej track totiž taky dropnul Lautzwan. Jmenuje se to Paris, má to super vizuál na Instagramu. Je to takový experimentální, hlavně s autotunem, ale pořád je to jeho styl a teasuje nám tak dokonale svoji novou desku, kterou plánuje vydat v září. Kdo se těší? Já! No a z Česka nakonec ještě skočíme na Slovensko. Gleb po delší době totiž vydává projekt. Konkrétně dropnul EPčko s názvem MHD Flashback. Má to 7 skladeb a 15 minut a mimo to, že je tam taky na jednom tracku Smack, tak tu Gleb rapuje do beatů, do kterých ještě nerepoval, třeba track Triple Drink. Jestli jsi neslyšel, určitě si to dej poslechni a potom dej vědět a my jdem na počasí. Venku je momentálně vlastně docela příjemně, je sobota, momentálně 24 stupňů slunečno, k večeru to ještě spadne na 20, přes noc bude nejnižší teplota 17 a zítra ráno čekají teploty kolem 21 stupňů a zítra by měly být maxima kolem 27. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš si Radio Spin, na majku je taky Matej, nám startuje další společná komunikátorová hodinka, jak jinak, než s trackem Na přání, no a tentokrát zahrajeme pro Káťu.
2: Čau, zahraj prosím tě pro naši kámošku Jelenu Izomandiase, milou mě nenávidět, díky moc, čau.
1: Tak jo, Káťo, tak pro Jelenu, samozřejmě taky pro tebe a taky všem Spinners, miluju mě nenávidět, to je Izomandias Exit u palice deska. Let's go.
0: Ladíš Radio Spin? A

0: Spin Talk.
1: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
2: Jaký to byl pocit?
1: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
2: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
1: Zase přema ponáhlý namalovala.
2: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
1: No, třeba první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem mu trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti. Takže to bude variace na fakáče.
2: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
1: Budu se snažit je umět. Tak uvidíme, jak se mi to povede. No.
0: Pozor, pozor! Kato a Prago vydávají novou desku. Probereme ji kompletně celou dneska večer ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty a mám tady další fresh várku West Coastu a East Coastu na hudebním víkendu. Nejdřív ti pustím track I Shot the Sheriff, to je Warren G, a je to předělávka na písničku od Boba Marleyho. A Warren G tady vlastně přejímá i ten příběh z originální skladby, akorát v kulisách Westsideu a Gangsta života. Hudebně je to G-Funk, který ale kombinuje zvuk právě Boba Marleyho a dohromady toho tvoří prostě pořádný track, který si s tebou mega rád vypočuju, stejně jako další věc, kterou tu už máme ready. To je track I Get Down od rapera LL Cool J. Tohle je takovej hodně early East Coast hip-hop. Vychází to jak prostě z, jak jinak, než z proslulý New Yorkský čtvrti, takže z Queensu. On je vlastně docela klíčová postava z toho raného New Yorkského rapu a to ještě v době, kdy rivalita West Coast a East Coast ještě ani nebyla. Takže nejdřív West Coast, I Shot the Sheriff a pak raný East Coast sound I Get Down právě teď na Radio Spin.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Čekneme nejdřív dálnice, které jsou momentálně relativně sjízdný. Hustší je momentálně akorát D1, a to za Brnem na 216. kilometru. Tam si postojíš ve směru na Brno zhruba 31 minut, takže se pokus toho vyhnout. Hustší je momentálně taky D11, a to u Poděbrad, a to v obou směrech, ale je to jenom zahuštěnější, takže nic hroznýho. Regiony jsou momentálně sjízdný, takže skočíme rovnou do Prahy, která je momentálně taky docela čistá. Momentálně je hustší akorát Bělohorská u Ladronky, hustější je taky Gbelská na Hloubětíně, bouralo se potom ve Vinohradský, a to poblíž Flory, takže určitě bacha, a v centru je momentálně hustší Vilzonka a taky Ječna. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku nás ale čeká další track na přání, takže si určitě pošli voiceovku, anebo si zavolej, no a potom rozebereme Iza, Nika a jejich novej Sniped.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Už to víš?
1: Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, taky komunikátor s Matem. Mám tady další track na přání, no a tentokrát zahrajem pro Nikolase, kterýho tady mám na drátě. Čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Hele, ty teď jedeš akorát z práce, tak pověz, co tě dneska ještě čeká? Takový klidový večer, nebo?
2: Dneska bude už klidný večer a
1: okay.
2: Dám večeři a
1: Půjdeš spát.
2: Půjdu spát, no, tak budu koukat se na televizi nebo něco ještě.
1: Klasička. Taková prostě sobotní pohodička. Vybrali jsme k tomu track od Hectora, vybrali jsme něco z Tetrisu s DJem Vičem a protože ti to bylo jedno, tak mi přišlo docela příhodný vybrat track Je mi to fuk, komu ho pošlem?
2: Bude to pro kluky z Monína.
1: OK.
2: Pro všechny spinnery.
1: A pro všechny spinnery, super, taky samozřejmě pro tebe Nikolasy, ať si to na ten den ještě užiješ, dávám to tam.
2: Dobrá, díky moc, tak jo.

Ladíš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a už mám pro tebe slíbený snipe na novej track od Iza a Nika. Izomandias totiž na svůj TikTok účet dropnul videjko, kde sedí právě s Nicktendem v autě a zpívají si tam ten novej track. Zní to, kámo, nějak takhle.

0: Jako tenhle ten styl nových prostě tracků a promování přes TikTok se nám tady docela rozšířil. Dělá to taky PTK a Izo to udělal už po několikátý. No já jsem zvědavý, co ten čávo vaří. Přece jenom to je ještě nedávno, co vydal desku Exit u Palice, ale Deluxe je asi za dveřma. Už vydal dva tracky po prostě té desce. To je Rockstar Lifestyle a Limbo a teď to vypadá, že těch tracků má v záloze ještě fakt hodně. Takže hele, já si možná i myslím, že na tom svém křtu té desky klidně releasne i Deluxe. No, na to si počkáme 5.9. No ještě předtím si podíváme na počasí. Momentálně je 23 stupňů, relativně příjemná teplota, ještě to spadne k večeru na 19, přes noc bude nejnižší teplota 17 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 21 stupňů a zítra má být krásně slunečno. S tebou je Matej a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Oh UK, ty dáváš Radio Fin, na majku je Maty a startujeme spolu s naší poslední komunikátorovou hodinku, takže klasicky odpálíme strikem na přání. Já už tady mám na drátě Kennyho, čau.
2: Oh yeah, čau.
1: Čau, kámo, tak co dneska, jak to jezdí?
2: Hele, dobrý, super, jsem úplně spokojený, paráda, krása. No,
1: tak krása, hele, tak na tenhle ten hezký den, protože na tomhle hudebním víkendu si dáváme East Side a West Side, tak hele, spolu jsme vybrali absolutní modlu Lords of the Underground. Komu to pošlem?
2: Hele, pro tebe do studia, abys jako měl lepší den a samozřejmě my jsme se bavili, že jedeš na dovolenou, takže to vem i něco sebou, jakoby, jo, a... samozřejmě pro všechny spinnery, pro ty, co jezdí, tak dávejte bacha, ty vole, co nám nic nestane a přesně. Užijte si zbytek soboty, ty vole. A zítra máme krásně a ty, kdo mají volno, ať to užijou.
1: No tak krása, krásný přání, takže Kenny, já ti přeju, aby se dnešek měl ještě hezkej a užij se určitě zítřejší krásnou neděli a posílám ti tam ten track.
2: Dík, měj se krásně, čus, čus.
1: Čau, čau. Ladíš Radio Spin?

0: Právě posloucháš Radio Spin, ve studiu s tebou Feli, Matej, a já mám pro tebe ready už poslední dnešní dvojitou várku hudebního víkendu West Coast a East Coast. Začneme tentokrát s Westsideovou klasikou, pustíme si totiž Ice Cube a jeho track It Was a Good Day, kde popisuje jeden z dokonale klidných dní v South Central v Los Angeles a ta kalifornská atmosféra z toho vyloženě čiší. Tohle je fakt o totálním chillu, takže žádná střelba, policajti ani Fed tady nehledej, tohle je fakt jen tak do pohody a já tenhle ten track úplně miluju a až podjedu ze Spinu, tak se ho v autě určitě ještě taky naladím. No a zakončíme to zase naopak s totálním Eastside králem, takže s Nasem, New York Represent a track Nas Is Like. Tohle není úplně storytelling o dobrém dni, jako spíš konstatování svýho skillu a rapovýho statusu, tohle je boom bap z Queensu a tudíž absolutní kolébka tohle toho rapovýho subžánru. Já na se absolutně žeru a ještě více na ten kontrast těle dvou rapových avantgard. Tohle je West Coast a East Coast v hudebním víkendu na rádiu Spin.
1: West Coast a East Coast. To nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně krásně čistý až na D1, to je za Brnem, zasekna na 205. kilometru a táhne se to nám na nějakej 209. Zdržení čekají tak 10 minut. Regiony jsou jinak krásně čistý a podobně je na tom velice Praha. Ta je momentálně relativně čistá, zasekaná je každopádně Štěrbolská spojka, a to u Europarku na Průmyslový. Tam je taky bouračka, tak se nám dej určitě pozor. V centru potom popojíždí Velzonka a potom si postojíš taky na Bělohorský u Ladronky, ale jinak je to krásně čistý. Takže k dopravě je to dneska všechno, za chvilku si dáme ještě poslední track na přání a potom tě pozvu ještě na Afterwork do Karlových Varů.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yeah.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si Radio Spin, na majku je Maty a mám tady dneska už poslední track na přání, který tentokrát zahraju pro Štrůdla. Čus.
2: Čau Maty, zdravím všechny.
1: Kámo, ty užíváš vlastně ještě prázdnin, posledních zbytků prostě hezkých dnů a jsi na grilovačce, takže parádní večer.
2: Jak říkáš, dopoledne bylo pracovní, tak teď už jenom chill u grillu, jak jsem říkal.
1: Nice, a co máte, co grillujete dobrýho, Štrudlu?
2: Hele, klobásky, nějaký síry, zeleninku tady máme, tak
1: taková
2: tak dopříjemná.
1: Klasika, kterou miluje snad úplně každý, minimálně já teda absolutně. Hele, vybrali jsme k tomu písničku Lieky, to je Boy Wonder a Martin Matis, komu to pošlem?
2: Hele, no pro všechny prostě, kdo si užívají, nebo zrovna třeba pracou, no prostě pro všechny spinery, co zrovna poslouchají teďka.
1: Tak jo, kámo, já myslím, že to rovnou můžu odpálit.
2: A hlavně tobě do studia na ten poslední track na přání.
1: Díky, brácho, užij si to a dobrou chuť.
2: Tak jo, díky.

Dáváš si Radio Spin, Matty Heer a náš večerní komunikátor nám pomalu končí, takže tě ještě pozvu úplně naposled na skvělý event Afterwork. Co to vlastně znamená? To je koncept od pražské restaurace Jam & Co., která pořádá přes celý léto a po celý České republice DJský akce. Včera se Afterwork konal v Teplicích a pozor, příští zastávka nás čeká už 4.9. v pátek, a to v Karlových Varech. V podniku Lékárna Café tam vystoupí DJs jako Orion, Double J a Ners a mají pro tebe super program, a to nejlepší je, že je to kompletně zadarmo. Takže tobě stačí v pátek 4.9. jenom přijít. Určitě čekni radiospin.cz pro víc info a my jdeme na počasí. Venku je vlastně krásný sobotní večer, 21 stupňů, ještě to bude dropovat a nejnižší teplota bude v noci 17 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 23 a během dne by se to mělo vyšplat až na nějakých 27 a mělo by být jasno, minimálně teda polojasno. S tebou Maty, ty ladíš Radio Spin a slyšíme se zase zítra o 4 do 7, tak čego? Za 8 minut je 7 a ty ladíš Radio Spin.

0: Nekorektum utrum.
1: Spin Talk.
2: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
3: Jaký to byl pocit?
2: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně. Už.
3: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
2: Zase přema ponáhlý namalovala.
3: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
2: No, třeba z první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem mu trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na pakáče.
3: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
2: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede. No?
1: Spin Talk.
3: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Děkuju, že posloucháte. Do dnešního dílu přijal pozvání Kato. Ten už brzo vydá novou desku. Nejen o ní, ale hlavně o ní bude dneska řeč. Kato, vítej.
2: Ahoj.
3: Zrovna nedávno jsme s kolegou s Jirkou, který tady byl před chviličkou ve studiu, v kanceláři poslouchali někoho, kdo je na scéně dlouho, dělá hudbu dlouho a říkali jsme si, ten tu novou hudbu prostě nechytil. A pak najednou přišla do mailu tvoje nová skladba a já jsem z ní měl zase radost, stejně jako vždycky, když slyším Prago Union nebo jenom třeba tebe. A říkal jsem si, čím to sakra jakoby je, že ten zvuk vlastně pořád držíš takovej jakoby dobrý, stabilní, že prostě vždycky, když si tě poslechnu, tak je to ten Kato a mám radost, že ho slyším.
2: No já samozřejmě se snažím v rámci toho zvuku samotného jakoby to nějak furt jakoby vylepšovat, ale jenom v rámci toho, tak já nevím, mně přijde, že proč bych měl dělat hudbu, kterou neposlouchám, která mě nebaví, jako by to bych mohl jít dělat do McDonalda a bylo by to úplně to samé. Já si myslím, že jakoby člověk měl dělat to, co má rád, to, co by rád jakoby poslouchal, nebo to prostě, co rád poslouchá sám. Že jinak je to, mi to nedávalo moc smysl, takže možná proto, že se prostě můj vkus nemění moc.
3: Že jsi konstantní vlastně v tom, co děláš, to, co posloucháš.
2: No.
3: Jak moc sleduješ třeba soudobou tvorbu nastupující scény, ať už třeba raperů nebo dalších umělců?
2: Jako ne, že bych úplně hltal každou novinku, ale držím si přehled, no.
3: Je něco třeba, co tě teďka v poslední době oslovilo z těch nově nastupujících interpretů?
2: Z těch nově nastupujících interpretů? Teďka těžko říct takhle z hlavy.
3: Nechytil jsi třeba Gufrau?
2: Ještě ne, zachytil jsem jméno zatím.
3: Zachytil jsem jméno. To je vlastně kapela, která letos získala objev roku v hudebních cenách Anděl. Vlastně jsou to kluci, kteří vzešli z alternativy a mám takový jako pocit, že to nedělají úplně špatně. Vlastně ta jejich hudba mě baví a je to ale zase úplně jakoby jiný typ soundu. Tak třeba typ ode mě někdy vyzkoušej, mohlo by tě to zajímat. Okay. Nedávno kolegyně vysílala a pouštěla ukázku z nějakého rozhovoru, kde jsi byl ty, podle mě to byl A11, kde se spustil docela do Viktora Šína.
2: Já jsem se tam do něj vůbec nepustil, prostě to jsem čekal přeci, že to budeme rozebírat. No mě prostě Viktorík to jakoby vystřihnul z toho rozhovoru tak jako trošku mimo kontext, ale ani z té ukázky, jakoby, teda i z té ukázky je evidentní, že jsem tam jako to nemyslel špatně na Viktora Šína.
3: Já
2: jsem ho použil jako určitý, protože to jeho jméno je asi nejznámější z těch, tady těch mladých, tak jsem ho použil jako příklad, jako možná, že jsem mu křivdil v tom, že prostě v tom, jak moc vidí do hip-hopu, protože vím, že tady jako je dlouho, ale nic to nemění na tom, co jsem tam říkal, že se mě ptal Michal, jakoby, jestli cítím jako konkurenci tady ty mladěchy, tak já jsem právě říkal, že právě moc ne, protože mě to neberu jako hip-hop. A myslím si, že pro spoustu z nich to platí, jakože vlastně, že to vlastně dělají takhle, protože to takhle frčí, ale že by věděli něco o hip-hopu, to bych neřekl úplně vždycky. Ale tím to neznamená, že o tom říkám, že to je špatný, je to prostě svý, ale já to osobně jako konkurenci neberu, to jsem chtěl vlastně tím říct. A spustila se debata, která, ve který já jsem to teda nečet moc to, ty reakce, ale některý vyloženě potvrzovali nechtěně to, co jsem říkal, jakože reakce typu, a kdo to je ten Kato?
3: Co bys jim teda řekl, kdo to je ten Kato?
2: Google it.
3: Dobře. Sledoval jsi třeba letošní předávání hudebních cen Anděl?
2: Tak já tam taky hlasuju, takže svým způsobem jsem to sledoval, ale nesledoval jsem ten přímý přenos.
3: Já jsem to spíš myslel v tom smyslu, co s tebou dělá to, když si vezmeš, jaký obsazení rapperů a hiphopu bylo v Andělích kdysi a jaký je teď, protože v tom letošním ročníku se vlastně hodně rapových a hiphopových umělců propsalo do různých kategorií, tak jak bys třeba zhodnotil tohle?
2: No, tak to je jedině dobře, my taky vlastně v poslední dobou, když vydáme desku, tak jsme nominovaní už jenom po těch hlavních kategoriích hiphopu, vlastně už ne, přestože ty předchozí Anděly jsme získali za hiphop. Jsem rád, že to šlo k Ideovi a Fetovi, protože to je hiphop. A že často poslední leta se to tak vybrbilo, že právě byly ty nominovaní ve spoustě případů takový, který jako jsou takový jakože diskutabilní. Včetně Kapitána Demo, ať mám rád tedy humor a všechno. Takže to je dobrý. A jestli se to propisuje i do normálních kategorií, tak tím líp konečně po 30 letech.
3: Jako mně to přijde v obrovský výsledek práce všech lidí na scéně, že se to prostě skutečně stává mainstreamem. Při jakých příležitostech, Kato, ty sám posloucháš hudbu?
2: No já, kromě toho, když ji dělám, což je většina času, protože to musím podposlouchat, abych odhaloval chyby a vylepšoval, tak většinou, když jedu vlakem, nebo jdu po městě, nebo jedu autem, když si můžu dát sluchátka a poslouchat, no. A pak, jakoby, když koukám, co vyšlo za nový desky, tak si projíždím a poslouchám zrychleně různý věci a tak. No.
3: Co tě třeba zaujalo v poslední době, jako z nový muziky, kterou posloucháš?
2: Mě hodně teďka hodně pobavili, nebo není to úplně teďka, ale je to aktuální hodně, ten Joey Valance and Bray, ty jsou dobrý, zvláště jejich deska No Hands.
3: A čím tě oslovili?
2: Energii, že tam mají prostě takovou tu energii, jaká bývala prostě v rapu, když jsou to prostě dva bílí kluci, jakoby skejťáci od někač z Kalifornie, tak prostě zní trošku jako Beastie Boys, že mají prostě takový nasazení a jedou to tak jako hodně, že to je úplně až moc dokonalý, jakoby ten styl, který to má být, jako, ale má to super zvuk a je to furt prostě vtipný a vkusný. Je to dobrý, baví mě to, má to právě tu energii, kterou často postrádám v těch současných rapových věcech, ale není to jako pravidelno, akorát prostě myslím, že v těch současných rapových mediálně prosazovaných věcech.
3: Okay. Kolik jste za celou dobu vydali s Prago Uniou desek?
2: Tohle bude 10. studiová, pak máme ještě jednu živou a asi 6 takových těch
3: EPček a tak dále, těch projektů. Jaký to je pocit mít za sebou tolik desek, tolik muziky, kterou si vytvořil?
2: Já nevím, pak vždycky je to dobrý pocit dotáhnout něco, co člověk začne a že už je to potolikátý, je taky super, ale já spíš jakoby koukám vždycky dopředu, než že bych koukal dozadu a nějak si lebeděl v tom, že jsem vlastně vydal už 35 desek, což vlastně je i s těma ostatníma projektama.
3: Jasně, neříkám lebeděl, ale stejně mi zajímalo, jestli třeba máš takhle zpětně nějakou desku, ke který si třeba rád vrátíš a která ti oživí nějakou, já nevím, vzpomínku nebo nějakou událost, nebo...
2: Tak každá ta deska vlastně je soundtrack k mýmu životu od té doby, od té předposlední desky, že vlastně. Takže kdykoliv si něco takového pustím, tak se mi vybaví spousta vzpomínek, ale jsou samozřejmě, některý mezi nimi jsou takový, který jako znamenali v mém životě jako nějakou důležitou změnu nebo nějaký důležitý bod, no, tak těch asi pár je. Jako třeba Desert Express, HDP nebo Smrt žije. No, to jsou takový asi hlavní, no. Vlastně no možná i barvy. A vždycky ta poslední samozřejmě je tak nejlepší.
3: jasně. Proč? Proč ta poslední nejlepší?
2: Protože jinak by to nemělo smysl dělat něco, co je stejný nebo horší než předtím.
3: Ok, dobře. Hele, řekni mi, za tu dobu, co se věnuješ hudbě, změnil se nějakým způsobem tvůj přístup k té tvorbě, té hudby? To znamená, jak na tou deskou přemýšlíš, jaký věci do ní jakoby vkládáš a tak dál? Ta kuchařka té přípravy té desky.
2: No to, co do ní vkládám, to za stolik ne, to je prostě vždycky to, co prostě ve mně vězí, ale určitě se neustále vyvíjí ten modus operandi, jak mám, ať prostě je to pomocí jakoby techniky jako, nebo nějakých jakoby změn v tom, na, jako co používám při tom, nebo když jsem začal hrát s kapelou, tak se to určitě jaký promítlo do toho. Tak jakoby člověk jakoby se snaží efektivnit ten jako způsob, jakým to dělá, aby bylo co nejméně odpadu a mohl se věnovat tomu, co má smysl pořádně. Takže určitě jo, ale říct jak je asi moc obsáhlá.
3: Pracuješ otázka. Nějak třeba s umělou inteligencí?
2: Ne.
3: Ne?
2: Vůbec.
3: OK.
2: Nebo jednou jsem použil nějak, do jedné písničky jsem potřeboval hlas navigace. Tak tam jsem to použil, ale to bylo jediný. Já si myslím, že umělá inteligence by měla dělat věci, které lidi neradi dělají, nebo jsou na ně nedostateční a neumění. Jako. Měla by právě uvolnit lidem ruce, aby mohli dělat umění.
3: 29. května vychází tvoje nová deska, tak jak jsi nad touhletou deskou přemýšlel, jaká ta deska bude v tom mindsetu, jak jsi k ní přistupoval?
2: No, jsou taky dvě varianty. Jedna je, když máš nějak dopředu nějaký koncept a pak jeden, ta druhá varianta je, že ho nemáš a vlastně čekáš, až toho sám vypadne. A to byl tenhle případ, jako že jsem neměl nějaký předem daný, to jenom, že jsem chtěl prostě opět ze sebe dostat to, co jsem sobě měl a vzhledem k době, jaký teďka jsme, tak je možná trošku o něco ostřejší názorově, než byli předtím.
3: To znamená, věnuje se víc jakoby politice třeba, jestli to chápu dobře, mezi taky, řádkama.
2: No, jako v porovnání předchozíma taky víc, i když samozřejmě nemá cenu tomu dávat zas příliš prostoru, jakoby, no to je ho málo na té desce, jako to radši to budu věnovat nějakým věcem, který mají hlavu a patu na rozdíl od politiky.
3: Jasně.
2: Ale je to tak, no.
3: A co tam třeba akcentuješ?
2: No, jakoby tu šílenost toho, jak je možný, že některý individua prostě jsou schopný, no, je možný, že se dostanou prostě do čela velmocí a prostě na místa, ze kterých můžou ovlivnit prostě životy všech lidí, jako nerozumím tomu, je to taková partička jakoby s Trumpem v čele a tak samozřejmě, to je to, co mě nejvíc děsí, jako a vůbec jakoby zase ty války a tohle to všechno, jakoby jsme se nepoučili z dřívejška, no. Ale no, snažím se držet jako nadhled, si furt jako jsem optimista, ale, ale pak tohle jsou některé věci, pak nad nimi ustává rozum stát, jakoby, obzvlášť na to Donaldem, jakoby to je prostě, nechápu to, jak se mohl někdo takový dostat.
3: Myslím, že hodně lidí nechápe, že se tohleto vůbec může stát ve světové politice a ještě víc lidí určitě nechápe to, že tenhle ten člověk může někoho inspirovat tím, jakým způsobem ty Spojené státy třeba řídí. Alespoň to je nějaký můj pohled na to a předpokládám, že tvůj je podobný. Nabízí ta deska nějaké řešení toho, jak se tohohle toho mindsetu zbavit?
2: No, zbavit se vlád a vládnout si sami, protože myslím, že už dostatek inputu na to máme, no. Nebo to za nás přebere AI brzo.
3: Bylo by to lepší podle tebe, kdyby vládla AI?
2: Nevím, nemyslím si úplně. Musela by mít striktně vymezený prostor, ve kterém operuje, jakože nerozhodovat, ale dávat podněty k rozhodování.
3: Možná myslím, by to dopadlo by to jako v RUR od Čepka?
2: Doufám, že máme dost rozumu na to, aby jsme to nedovolili.
3: Řekni mi, v čem ta deska ještě teda bude jiná, kromě toho, že bude řešit aktuální světový témata, což je vlastně asi potřeba, aby se otevíralo opět zpátky v hip-hopu, v rapu a v muzice, tak co dalšího tam bude jinak?
2: Myslím, že to bude zvukově trošku jakoby posunutý, i když zase v rámci sebe sama. Nevím, no, vždycky je to takový, jakoby vyliju ze sebe všechno, co mám od té poslední desky, takže to bude asi ono a to musí se lidi asi poslechnout, co jsem v sobě měl. No, to je těžko o tom říkat. Jasně. Co na to lidi řeknou,
3: prostě no. Prostě 29. května si to poslechneme.
2: Jmenuje se Nekorektum právě.
3: Nekorektum.
2: To je prostě moje nekorektní rektum.
3: OK. Hele, je něco, co jsi na té desce zkusil úplně poprvé?
2: No, mimo technických věcí jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
3: Jaký to byl pocit?
2: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
3: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska.
2: Jo, chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal, páč jsem tam mám takový jenom malý kamrlík bez oken a beze všeho a chvilku jsem hledal způsob, jak se donutit tam rád chodit, ale podařilo se nakonec skoro až moc.
3: Ovlivnilo teda Brno nějakým způsobem tu desku?
2: Jako všechno, co se za ty dva roky stalo, že ono, takže a tohle byla docela zásadní změna, takže určitě, ale rozhodně ne, že bych rapoval v Hantecu, to ne.
3: To by bylo ale super. Hele, cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
2: Zase přema ponáhlý namalovala.
3: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
2: No, Převaz první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
3: Když jsi vydal ven single Zase ty lidi, vyšly ven i fotky, které vznikly v Holešovicích u nový zastávky vlaku Výstaviště. Proč jste fotili právě tam?
2: No, fotograf měl vymyšlený spoty spíš na Výstavišti, ale já když jsem tam přijel, tak jsem šel kolem tady té zatáčky tam toho mostu a říkal jsem si, že to je super jakoby spot, že jsem si původně teda myslel, že proto tam máme sraz, že chce fotit tam, což nebyla pravda, ale nakonec jsem mě tam dokopal, takže to byl jenom takový spontánní nápad na cestě na photoshoot.
3: Jak se ti líbí teďka ta zastávka Výstaviště nádraží Bubny, teďka architektonicky, když jenom odbočíme?
2: Jo, jakoby pohodě. Jako všechno lepší, než co tam bylo předtím, takže nic. Ale jako jo, líbí se mi to. Vypadá to působivě.
3: Nedávno jsem tady měl Huka z Gufrau, to je ta kapela, o který jsem ti říkal na začátku dnešního rozhovoru, aby si zkusil. A ten mi říkal, že velkou část umělce v dnešní době dělá to, že vlastně ukazuje lidem, jak tu hudbu dělá, že je bere do toho procesu, ať už třeba na TikToku nebo já nevím, na Instagramu a tak dál. Co si o tom myslíš ty, jako starý pardál, jako starý vlk?
2: Já si myslím, že taky dobrý, no, taky mě to napadlo, ale ten můj proces je tak zdlouhavý, že by asi těžko šlo to nějak jako efektivně natočit, maximálně něco jako časozběr, ale to by pak člověk mohl pustit, až když to je hotový. A je těžký. A co se psaní textu týče, to je taky jakoby těžko pro mě představitelný, jak vzít někoho do svý hlavy. Jako. Takže v mém případě jsem nenašel způsob, jak tady to udělat, ale napadlo mě to taky, já myslím, že to je dobrý. Jako, že, když máš někoho rád, tak rád posloucháš jeho věci, takže bejt přítomnej tomu, jak to vzniká. No.
3: Co říkáš na to, jak Maniak vydal teďka album v podobě vlastně živýho streamu? Streamoval 10 dní a vlastně během toho streamu, to, co se objevilo na streamu, bylo i na desce. Poslední den toho streamování vznikala ta samotná deska. Je to něco, do čeho by ses byl ochotný pustit taky, nebo je to pro tebe příliš třeba narušení nějaký intimity té tvorby?
2: No já mám radši, když se nad tím zamýšlím trošku jako víc, jako pokud jde o moje vlastní věci, takže tak otázka, já nevím, já jsem na to nekoukal, ale otázka je, jak moc byl jako připravený dopředu, jakoby, tak, ale jako dokážu si to představit, že bych to absolvoval, ale bylo by to spíš jenom takový exot mezi těma deskama, který jako dělám, protože občas, většinou to prostě se radši nad tím dávám přičas, nad se nad tím zamýšlet, protože nejsem dokonalý a často objevuju v těch rozdělaných věcech chyby jako po relativně dlouhé době a myslím si, že bych tam asi pár bylo, nebo bych musel se nějak si dát nějaký mantinely, co už řešit nebudu. Tak asi by to byla legrace, no, nevím, jak by to dopadlo, ale co jsem jich jakoby normálně desek týče, tak tomu rád dávám dost času, aby jsem tam byl přesvědčený, že to má smysl pouštět mezi lidi.
3: Jako já, kdybych byl umělec, tak se dostanu asi do stresu. Jakože ta představa, že 10 dní streamů a 11. den vyjde deska, tak si myslím, že by mě to vůbec jako neuklidňovalo, takže vlastně v tom mi to přišlo velmi odvážný. Bude i fyzický nosič toho alba, nebo to bude vycházet jenom digitálně? Bude třeba vinyl?
2: Jasně, že bude i double vinyl, i CDčko bude.
3: To je hezký. Kdy plánuješ křest?
2: Křest budeme mít 11. června tady v Praze v Lígráčích. a pak brněnský křest bude o dva dny později na to na Lužánská Open.
3: Uh-huh, takže 11.6. Rígráče, 13.6. Lužánky. Vím, že akustickou desku jako Prague Union máte, ale vlastně v poslední době, vždycky, když jsem se objevil na tvém koncertu, tak seš prostě s kapelou, seš tam s dechama, seš tam s klavírem třeba. Neplánuješ i album tohohle typu?
2: Hele, vždycky na desce kluci jsou slyšet, jakože když to je v nějaký fázi, tak já je tam jakoby, pak jenom donutím mi tam něco zadžemovat a já si vyberu kousky a používám i ty jejich inputy a celý leta jsem se snažil dokopat tomu, aby jakoby zkusili se účastnit už toho úplně prvního, jakoby tý první fáze toho tvoření toho beatu a tak, ale toho na téhle nový desce se konečně podařilo jednu písničku je takhle donutit, takže tam je taková velká premiéra, kdy autorem beatu je kapela. Mm-hmm. A zkouším vymyslet nějaký způsob, jak to udělat, aby třeba příští deska byla klidně jakoby celá jako v jejich režii, co se muziky týče, nebo aspoň toho základu, který já už pak jakoby si nějak ve strojovně pošéfu a mohl bych se věnovat pořádně těm textům, takže možná příští deska nebude Prague Union, ale MC Adam Svatoš a Prague Union. Hmm. To je takový taková moje vize, tak uvidíme, jestli se to podaří nebo ne, protože s nimi je to ku podivu těžší, než se mnou často.
3: Co je na tom nejtěžší s těma kapelníkama?
2: No tak máš 6 lidí plus třeba zvukař, a který každý mají pro mě Prague i svoje další aktivity hudební a dostat je v jednu chvíli na jedno místo plus ještě děti a tady ty věci, že je relativně těžší úkol, než by se mohlo zdát. Hmm.
3: Jak jste se vlastně tenkrát dali dokupy a proč právě tohleto uskupení?
2: Hele, no vlastně my, když jsme vydali Resident Express, tak začal být jako evidentní, začali si nás zvát jakoby na akce, které nebyly striktně hiphopový. A bylo vidět, že ty nehiphopoví lidi, jakoby, že je to baví, ale že nemají trochu na co koukat. Protože když jsem tam byl jenom já a Maro tenkrát, tak to není nic moc ke koukání. Takže vlastně tenkrát po Rock for Churchill vlastně jsem šel z pody a říkal jsem Afrovi, který nám tenkrát dělal manažera, že musíme dát dohromady nějak s živou kapelou. A shodou okolností tehdy Radimo vytvořil Champion Sound, takový živý ensemble, a chtěl hrát hip-hop naživo. A přemýšlel, s kým by to chtěl dělat, a jakoby my jsme byli jeho jako první volba, takže vlastně to tak vesmír zařídil, že prostě se to sešlo v ten správný okamžik a dlouho jsme hráli s Champion Soundem a vlastně ten dnešní parta je část tehdejšího Champion Soundu, který jakoby, když jsme přestali spolupracovat, tak tenkrát bubeník a basák řekli, ne, my zůstáváme, a dotáhli kytaristu a pak klávesáka a vlastně to, tak to je dodnes až na bubeníka, který je vyměněný. Takže je to stabilní parta už jako leta a vlastně takže Prague nejsem jenom já a DJ, ale i oni vlastně.
3: Zní to jako velmi dobře, vždycky naživo. Je to velký zážitek vlastně na vás koukat s kapelou, jak vystupujete. Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
2: Budu se snažit je umět. Tak uvidíme, jak se mi to povede. No.
3: Jak dlouho to trvá?
2: Jako já nemám většinou problém s tím, že bych to neuměl, ale že jsem takový trémista, že prostě se bojím ten papír prostě odložit jako při těch prvních pár koncertech, protože prostě je stačí strašně málo a prostě zadřu se a nenaskočím. Takže to je spíš kvůli tým trémě, než že bych to jako vyloženě neuměl, to jako ne.
3: Jak je možné, že se u tebe pořád ještě objevuje tréma po tolika letech?
2: Nevím, asi to potřebuju, asi jsem, když jsem moc suverénní, tak jsem na packu, nebo nevím.
3: Okay. Objeví se na té desce nějaký hosti?
2: Jo, nakonec jo.
3: A kdo tam bude?
2: Nakonec tam bude Paulie Garant a Pio Squad.
3: Proč Paulie Garant, proč Pio Squad?
2: S Paulím jsme se potkali, když jsme hráli v Liberci, tak on přišel na konzik a my jsme pak jakoby řáholili backstage, tak říkal, že kdyby náhodou tam byla nějaká pecka, který by zhodil, takže by do toho rád šel. A já jsem pak jakoby pár dní potom vlastně udělal jednu novou pecku, kde jsem si řekl úplně, že tam by prostě se pak hodil, tak jsem mu ji poslal, a takže takhle to bylo. A Pio Squad, to je taková zpřízněná parta, tam vždycky dobře strávený čas.
3: Tak s Pioskolce byli tak jako by skoro na začátku té české scény, tak jako společně se pohybujete přibližně stejnou dobu, ne, na té české scéně?
2: Jo, víceméně jo, nebo jako, že nepočítáš Chaos.
3: Jasně.
2: A jo, a prostě tak nějak jako, je to fakt jako taková spřízněná parta, něco jako Rest a tak, takový ty lidi jako... Většinou se potkáš s každým na té scéně, ale jenom pár lidí je takových těch, že vždycky ti to nahodí jakoby úsměv na tváři,
3: když je vidíš. Doma. Jaký to bylo tvořit s Paulím?
2: My jsme s Paulím jakoby už se protnuli víckrát, že já jsem byl na jejich druhý desce s BPM a taky Paulí vlastně produkoval beat k Desert Expressu, nebo aspoň ten, to gro toho beatu. Takže tam nebyl žádný problém. A v tom případě jsme to dělali hodně jakoby přes to, že on to nahrál u sebe, poslal mi to a tak, ale jinak spolím pohoda.
3: A vnímáš, že i on se třeba někam hudebně posunul, nebo třeba jinak přemýšlí na tou hudbou než kdysi? Protože určitý hudební vývoj za ty roky tam taky vidět je?
2: Jo, rozhodně no. Myslím, že našel jakoby tu svoji pozici a tu v tom jakoby v tom přístupu k tomu, a že to jako furt vylepšuje, jako žádný revoluce většinou, ale má svý posluchače a svůj způsob a má tu hlavu patu.
3: Současný svět je plný hodně blbých zpráv, tak mi řekni, co děláš pro to, aby se ty zprávy k tobě nedostávaly, nebo jakým způsobem přistupuješ k tomu, aby se z toho člověk nezbláznil, protože sám si říkal, že něco si ventiloval na desku, což vnímám jako krok dobrým směrem, ale...
2: Já si myslím, že to je taky trošku jako SMS-ka, když ti někdo pošle bez háčku čárek a bez intonace, tak může být lehce špatně pochopená. Tak stejně tak ty zprávy, prostě to je filtr nějakého subjektu, který ti předává nějaký zprávy nějakým způsobem a že potřeba to brát hodně s rezervou, že to prostě může často na tebe dýchnout ten pocit, že je všechno v prdeli, ale myslím si, že to tak ve skutečnosti není, že to je jenom ten způsob jakoby tý kumulace těch většinou horších zpráv na tom jednom místě, takže si

0: zeptal?
1: Já bych nechal asi tu chvíli mluvit paže. Protože je mu nemá cenu nic říkat. Jako.
0: Mm-hmm. Co by si vzkázal českým politikům?
1: Aby si dali pozor, abych nemusel nechat mluvit paže.
0: Kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jakou oblast bys chtěl mít na starost?
1: Asi policii, nebo jakoby ministerstvo spravedlnosti, asi to
0: spadá. To je vnitra, podle mě.
1: To vnitra.
0: Vnitra. No. Proč vnitra?
1: Protože mám pár nápadů, které by podle mě vylepšily jakoby interakci občana s tady těma orgánama.
0: OK, řekneš nějaký nápad?
1: No, například bych vrátil policajtům možnost řešit věci domluvou, která jim byla sebraná a z toho vzniká spousta zbytečných voserů, myslím, pro spoustu lidí i těch samotných policajtů. Mm-hmm.
0: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za vítězství?
0: No, v čem bys vyhrál? V čem bys vyhrál? V jakém sportu třeba?
1: V hodu do pohody třeba.
0: To je super, to je skvělý. To
1: nebo ve skoku pro pivo.
0: Skok pro pivo taky dobrý. Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat? Co bys si spřál?
1: Nic.
0: Je rok 2222. Studenti repu se pročítají encyklopedii repu. Narazí tam na tvoje jméno, Kato. Co bys chtěl, aby si tam o tobě přečetli?
1: No, to co jim k něčemu bude. A spíš bych chtěl, aby tam byl odkaz na to, aby se to poslechli a udělali si sami názor.
0: Tak jo, tak to máme za sebou. Kato, jsem moc rád a vážím si toho, že jsi přišel. Rád jsem tě viděl. Tak. Děkuju za návštěvu.
1: Taky děkuju.
0: Dnešním hostem na Rádiu Spin byl Kato. Děkuju, že posloucháte Spin Talk i Rádio Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

zrcadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin.
1: Tohle písničku jsem pouštěl.

0: má mě. Tohle se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Československý speciál. Československý speciál. Rádio Spin 96.2 FM. Be in.

0: jsou levý.
1: Setřevý táta to neví.
2: Kurva, kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražé, nebo co? Dražba Luna Park.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Československý speciál s Hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.

0: tady Řezník.
1: A zdar, tady je Desát.
0: Se Sodom a Gomora a vůbec nevíme, co děláme teďka na Rádiu Spin, ale vy ho posloucháte.
2: Československá scéna Rádio Spin.
3: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Tohle byl Shizzl a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer.